Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Vysočina.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: Unikám, na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
0: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest.stavby.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může taky obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Za válku na Ukrajině nese vinu Západ, a to kvůli neustálému vyvíjení tlaku na Moskvu a kvůli snaze vtáhnout Kyjev do Severoatlantické aliance. Novinářům to řekl ruský prezident Vladimir Putin na okraj návštěvy Indie, kde se zúčastní dvoudenního summitu. Putin rovněž prohlásil, že události v Evropě, včetně vítězství krajní pravice ve volbách v německé spolkové zemi Sasko-Antalsko, jsou výsledkem systémových chyb západních globalistů. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve včerejším finále 5-7, 6-0 a 6-2 domácí dvojci Montgomeryová, Krugerová a zkompletovali společný kariérní grandslam. A teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
7: Už tuto sobotu se můžete vydat na den otevřených dveří do nemocnice Třebíč. Od 10 do 14 hodin si tam zcela zdarma můžete nechat vyšetřit znaménka, zkontrolovat mozek i krevní oběh, cukr v krvi a na místě budou také zdravotní klauni, dentální hygienistka. Ochutnat můžete i různé druhy čajů a mnoho dalšího. Z Třebíče Markéta Báťová.
8: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Očekáváme polojasno až oblačno, lokálně i zataženo, kránu se na Moravě a ve Slezsku, místy jinde ojediněle vytvoří mlhy, tak pozor na to. A nejvyšší teploty 12 až 7 a nejvyšší denní maxima 22 stupňů Celsia.
10: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Víkend
10: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Tak hezké dobré ráno, sobota 12. září, to tak strašně letí. Napište mi, kdo vstáváte s námi na 777-937-777 a my startujeme nejlepší víkend českého éteru právě teď. 3 minutky po 7.
10: Hit Rádio Vysočina.

Hit Radio, hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minutek, to je aktuální čas, s vámi Lea. No tak konečně nám zase rostou houby, houbičky, i když Česko zažilo největší sucho za posledních několik let a vypadalo to, že houbaři se téměř hub nedočkají. Tak díky strážkám v posledních dnech se fotografiemi hub chlubí stále víc a víc lidí, hlavně na sociálních sítích, Facebook, Instač, no a na některých místech republiky vypukl doslova houbový boom a lidé si nosí plné košíky, což je naprosto skvělý. Takže aktuálně houby rostou v oblasti Vysočiny, v Karlovarském kraji, na Plzeňsku a Teplicku. Já jsem teda letos ještě na houbách nebyla. Já je miluju sbírat, ale nemám je ráda k jídlu. Možná to někdo máte podobně. Dejte vědět nebo klidně pošlete fotku, jestli už jste letos na houbách byli, případně kam si zajít, kromě zmiňovaných krajů, které jsem tady říkala. Takže pojďme si o víkendu nachystat košíčky a nožičky. No a hurá na houby. A když tak se aspoň projdete, a to taky vlastně není na houby, tak hezké ráno.

0: už posledních pár minutek a napsal nám tady Růža nebo Růža. No podívejte, až mi z toho přeskočil hlas, tak chvalinku. Tak, už by to mělo být v pořádku. Aspoň vidíte, že to všechno jede živě. I takhle po ránu nám občas přeskočí hlas, než se rozmluvíme. Tak píše tady Růža, zdravím Leonko z Děčína, zároveň z práce, tak přejeme, ať ti to rychle uteče. Dokonce mi tady přišla fotografie dvou plných košíků hub od Adama. Ahoj Leonko, my sušíme doma houby a našli jsme houby minulou neděli. Díky moc za zprávu. Taky nám tady píše další posluchačka Barča. Ahoj Leonko, já jsem vstala v 6 ráno, jelikož mám 3měsíční holčičku Barunku a jedeme pro vrážku na letiště vyzvednout, přiletí z USA. Tak jsem nemohla dospat, jak se už na něho těším a samozřejmě, až si pustím Hit Radio a slyšet tebe na cestu. Ahoj Barča. Barunko, děkuji za krásnou zprávu. Opatrně a pozdravuj brášku. Hello boy, jak se říká v Americe. No a vám přeju krásné dobré ráno, díky, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku Pitbull, Christina Aguilera, Jeleni a nebo Lorin.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
8: Dotace z Fatre jsou zpět.
9: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
8: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
9: Ti, co sousedům staví novostavbu.
8: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
10: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Spoustu zajímavostí dneska nabízí vzdělávací akce Menza Akademie, která se uskuteční na Novotného lávce v Praze. Připravené jsou přednášky odborníků různých oblastí. Jde třeba o výzkum blesků na Zemi i Jupiteru, výzkum parazitů u goril anebo přednášku na téma historie internetu. Fotbalové zápasy v Nizozemsku budou v případě použití pyrotechniky na tribunách předčasně ukončeny. Dohodl se na tom Mezinárodní svaz, státní zastupitelství a ministr spravedlnosti a bezpečnosti. O novince informovala nizozemská média.
1: Ivuško, děkujeme, my pokračujeme dál, protože před námi je spousty další skvělé muziky. Alex Warren a Nevo, I don't want to miss a thing. To si myslím, že je taková příjemná rocková balada takhle z rána.

Hezké dobré ráno, vy nám píšete spousty zpráv, děkuju za vás všechny, protože těch SMSek tady přišlo opravdu velké množství, tak já doufám, že se máte krásně, za chviličku další skvělé hity, dobrá muzika a pojďme se podívat taky na dnešní den 12.9., tak je den povzbuzení, tak já vás prosím vás povzbuzuju, abyste si nebrali nic vážně, užívali si toho života, žili tady a teď v takovém tom přítomném okamžiku, protože to je prostě nejvíc. Teď a tady. Minulost hoďte za hlavu, nad budoucností teď nepřemýšlejte, ale užívejme si teď toho, co se děje právě teď v tu danou chvíli. To je prostě nejvíc, jo? Takže teď někdo z vás vstává, někdo usíná, někdo maká v práci a nebo zrovna někdo posloucháte nás právě teď, naše Hit Radio s vámi Lea. Přeju vám krásné dobré ráno a za chvilku i partička Black Eyed Peas.

0: otočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
5: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 let

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
4: Bude vejdán.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ministr obrany Jaromír Zuna nepojede v polovině září na mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Zuna má do pondělního jednání koalice o rozpočtu připravit podrobnější rozklad některých částí obraného rozpočtu. V Benátkách dnes končí 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní cenu Zlatého lva udělí porota v čele s americkou herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaalovou. Jejíž členové vybírali z 21 filmů. Letos se do hlavní soutěže dostaly jenom dva snímky. Favoritem je dokumentární film NASA o zabíjení palestinských civilistů ve válce v pásmu Gazy. Ten si vysloužil 25 minut potlesku ve stoje. Hokejisté Plzně vyhráli v Lize mistrů na ledě Friburgu 4-2 a uspěli i ve třetím utkání v soutěži. Premiérovou výhru si připsal Liberec, jenž po dvou nezdarech na kluzištích soupeřů porazil Herning 2-1 po samostatných nájezdech. Na výhře Plzně se gólem a asistencí podíleli Matyáš Filip a Dominik Simon. Duel Liberce rozhodl v 9. sérii nájezdů Radan Lenz. A teď už míříme k nám do regionu.
10: Až do neděle bude žít Lipnice nad Sázavou folkovým festivalem. Vyrazit na něj můžete do amfiteátru a těšit se můžete nejen na hudbu, ale třeba i na literaturu a divadlo. Dnes v 11 dopoledne na programu také procházka Lipnicí s Anou a Janou, sraz předstupem a krátce popolední autorské čtení. Podrobnosti na webu akce. Z Vysočiny Markéta Báťová.
11: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
12: Počasí pro dnešní den, nejvyšší denní maxima 19 až 23 stupňů Celsia. Pozor, sem tam může spadnout nějaká ta kapka deště.
13: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
12: Dobré ráno, vy naši posluchači zvládnete vždycky všechno a společně jsme v tom spolu, ať už v práci nebo někde relaxujete. Prostě díky, že nás máte sebou i na cestách v autě. Startujeme další společnou hodinku dneska až do 13. hodiny. Teď aktuálně 3 minutky po 8. Před námi 21 Pilots a nebo taky Schumfeld a Jonas Blue právě teď. Tak hezkou sobotu.
13: Hit Radio Vysočina.

Sociální sítě řeší nové téma. Rodiče, kteří před dětmi předstírají hluboký spánek. Tak se chválně připravte, no ne, připravte, přiznejte, kdo z vás takový spánek prostě předstírá. A je jedno, jestli před dětmi, před kýmkoliv, protože 80% z nás to o víkendu prý údajně dělá. Slyšíme dupot, ale hrajeme mrtvé. Slyšíme mami, tati, ale hrajeme mrtvé. Ležíte, nehýbete se, téměř ani nedýcháte, zatímco vám potom je kloupe oční víčka, tak předstírat v 7 ráno hluboký spánek je vrcholový sportovní výkon každého rodiče. Co si budeme, a určitě většina z nás rodičů jsme tohle zažili, ať už byly naše děti malé, anebo třeba teď, já to kolikrát dělám, když Nikolas, můj 15-letý syn, přijde a něco chce a mami, tak dělám taky mrtvou, nehýbu se, nedýchám, spím. No, ale samozřejmě potom to prozřežuju, protože už mě zná. Je to takový boj mezi rodiči. První, kdo se pohne nebo nedej bože otevře oko, prohrál a jde dělat třeba kakao, že jo, u těch malých dětí, když děláte ráno, že spíte. Každopádně dejte vědět, jak je to u vás. Já vám posílám další skvělou muziku. How do you do, Roxette, legendární 80-ky, 90-ky, a nebo Eva Farná, Miraj právě teď.

0: Rockset, how do you do? Jak se dneska máte? To mi klidně pište dál. 777-937-777. Já vám pošlu Lady Gaga a nebo Rihannu taky s hitem Only Girl, to jsme dlouho nehráli. Taky si dáme s Ivuškou ranní update, tak díky, že posloucháte naše Hit Radio. Máme 2 minutky po 8:45, 12. září, sobota ráno. Tak hezký den.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. To pak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. To pak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
1: Přichází nová kapitola.
4: Již brzy vás Oáza klidu i Oáza fyzio přivítají v nových prostorách Viva Centra na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
1: V září se Oáza fyzio změní na rehabilitační centrum s prvotřídní péčí a moderním přístrojovým vybavením.
4: A Oáza klidu thajské masáže vás přivítají v krásných prostorách, kde vaše tělo i mysl přivedeme do stavu dokonalé relaxace již v říjnu.
1: Přijďte zpomalit, načerpat novou energii a objevte nové prostory Oázy. Nově ve Viva Centru.
5: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.humml.cz.
6: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
7: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
6: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
7: Café.gusto.cz.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Začneme v Japonsku. Tady potřebovali posunout o 2 metry hradní věž. Vše se obešlo bez jeřábů a těžké techniky. Sjelo se zde na 2000 dobrovolníků, kteří věž odtáhli na laně. Obec Přílepy na Kroměřížsku vydala v úterý varování pro občany. Byli tady totiž spatřeni vlci. Dobrá zpráva ale je, že vlci jsou velmi plaší a před člověkem ve většině případů utečou. Nejmenší planeta sluneční soustavy se drasticky mění. Merkur během své existence ztratil z poloměru už 12 kilometrů. Za dramatické smršťování může chladnutí masivního železného jádra.
2: Děkujeme moc, my pokračujeme dál, protože před námi je divoký Bill a Čmilák. Tak hezké dobré ráno. Dejte si pořádně volume doprava. Tohle vás rozhodně probere, pokud někdo spinkáte a teprve vstáváte. Tak Čmelák a divoký byl paráda, k tomu Hit Radio. Až do 13. hodiny s vámi Lea, taky spousty skvělé muziky, narozeninová ruleta, hity na přání podle vás. Tohle všechno a ještě mnohem víc vám dneska dáme.
3: Žiju si jako v plátce.

0: Krásné dobré ráno, sobota 12. září. To znamená, že za pár minutek tady bude sobotní dopoledne. A vy, kteří nás pravidelně posloucháte, tak víte, že narozeninová ruleta neodmyslitelně patří k tomu našemu společnému víkendu, kdy děláme radost my nejen vám, ale i vy nám a taky vašim oslavujícím. Protože narozeninová ruleta je o tom, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozky, tak je to ideální pro vás. My vám zahrajeme 3 hudební hity z datumu oslavující osoby. Společně ten song té osobě pošleme. Vy mu sdělíte cokoliv máte na srdci a slyší to celý éter. Celá Česká republika i zahranice, protože nás můžete ladit i online přes apku Radia.cz nebo webovky Hitradio.cz. No a taky k tomu díky našemu partnerovi firmě na zážitky přidáváme nezapomenutelný zážitek. Tohle všechno po 9. hodině. K tomu skvělá muzika, dobrá nálada. Co víc si přát takhle při sobotě?
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Z nitra země, z obrovských tlaků a teplot, z nejlepších brusíren světa k vám přichází ze zlatnictví Gold největší kolekce diamantových šperků.
5: Středa 16. září od 10 do 17 hodin.
4: Ve zlatnictví Gold, Irena Cahová, Karlovo náměstí, Třebíč.
5: Poslechněte si vyprávění o výrobě těchto šperků, jejichž hodnota stále stoupá a využijte až 20% slev. Více informací na Facebooku Zlatnictví Gold.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
7: CZ.
11: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
12: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.

0: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
4: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
4: Café-gusto.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: On air.
7: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letošní táborovou sezónu hodnotí hygienici jako klidnou. Hygienický standard dětských táborů se podle nich postupně zvyšuje. Přesto provedli 1364 kontrol a uložili 53 pokut za více než 170 tisíc korun. Nejvíce pochybení se týkalo stravování. Prezident Petr Pavel přijme v úterý odpoledne na Pražském hradě ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce a obrany Jaromíra Zůnu. Tématem obou schůzek budou kandidáti na jmenování generálů. Obě setkání se uskuteční bez oficiálního vyjádření pro média. A teď sport. Čeští volejbalisté po včerejším úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají od 16 hodin druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Doplníme, že svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 Řecko. A teď už se jdeme kouknout k nám do regionu.
11: Jste příznivci řemeslných a farmářských trhů? Pak dnes dopoledne zveme do Nového Města na Moravě na Vratislavovo náměstí nebo do Třebíče na Šmeralův statek. Tam to bude žít až do 4 hodin odpoledne. Obě místa zaplní čeští výrobci s domácími produkty. A v Novém Městě to bude obohacené také o hudbu a divadlo. Z Vysočiny Markéta Báťová.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
13: Počasí pro dnešní den, sobota 12. září. Tak máme nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 17 a v tisíci metrech na horách kolem 14 stupňů. A aby toho nebylo málo, tak v Beskydech kolem desítky.
14: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život.
15: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
13: Jo, moje maličko s vámi až do 13. hodiny. Dneska bohužel bez Filipa, zase se někde fláká, ale zítra tady bude s námi. Každopádně spousty skvělých hitů, muziky, dobré nálady, pozitivní energie, tak jak už to znáte. 2 minutky po 9. pokračujeme dál. Protože se bude roztáčet i kolo narozeninové rulety, kde vám prozradím, že je to velké dobrodružství v přírodě a třeba i pro dvě osoby, jo? Ale teď už. Why don't you get a job a offspring?
14: Hit Radio

Taylor Swift, Hit Radio, taky Lea, 8 minutek po 9. hodině, hezké dobré dopoledne a jdeme na příběh, který napsal sám život. Taky máte někdy pocit, že váš robotický vysavač vás sleduje? Možná jo, protože tady máme opět příběh, který napsal sám život, tak dobře poslouchejte. Soud poslal na 5 měsíců do vězení muže, který pojal podezření na nevěru své manželky. Jenže má to háček. Místo detektiva na dálku aktivoval kameru na chytrém robotickém vysavači a nechal ho prostě jen tak jezdit po obýváku a ložnici, aby vlastně nikomu nepřišlo nic divného. Ten vysavač se spouštěl vždycky automaticky. Důkazy sice získal, ale u soudu, jo, pohořel. Robotický vysavač totiž nesmí sloužit jako skrytá špionážní štěnice a z podvedeného muže se stal odsouzený kriminálník za narušení soukromí. Takže pokud to chápu správně, paní má doma vysáto a ještě 5 měsíců klidu na svého nového chlapce. Tak to se to šmírování asi fakt vyplatilo, co?

0: zajímá všechny z vás, kteří máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozky. Abyste volali právě teď na 800 937 937, protože narozeninová ruleta se bude za moment roztáčet pro někoho z vás.
1: Kyně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní?

0: na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek. Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: telefonu. Hezké dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, tady Jana.
0: Janičko, odkud voláme?
1: Aše.
0: Z Aše, to je hodně daleko.
1: Ano.
0: To je hodně daleko. Jak se máme v Aši, co děláme a jaké jsou plány na víkend?
1: Máme se dobře, zrovna jsme přijeli z nákupu a strašně mě překvapilo, že jsem se dovolala.
0: To je skvělý. A co jste mi koupili?
1: No a budeme vařit.
0: A co dobrého?
1: Budeme dělat tortily.
0: Aha, super, ale až do Aše nejedu, to je strašně daleko. Každopádně já jsem ráda, Janičko, že jsi se dovolala, tak nám prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Tak měl náš syn, Toník, 7. srpna a oslavil 11. narozeniny.
0: 11. narozeniny Toníček. Dobře, tak jdeme rovnou na pravidla. Zahraju ti tři hudební ukázky z datumu 7. srpna, kdy Toníček oslavil 11. narozky. Budou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Na tobě bude si jednu z těch písní vybrat a společně ji Tondovi pošleme. A když budeš tak sympatická jako jsi, tak tady máme ještě něco nezapomenutelného. Jdeme na to?
1: Jete. Ano, určitě.
0: Tak jo, Janičko, roztáčíme kolo právě teď.
1: Půjdeme dál.
0: Dobře, Phil Collins, tak mu zamáváme. Bye bye, File. My pokračujeme dál. Miley Cyrus, Wrecking Ball.
1: Tu my si vezmeme.
0: Jo? Nezajímá tě, co je jako třetí píseň?
1: Ne, budu riskovat, necháme tuhle.
0: Dobře, takže já ti, Janičko, poprosím, aby si teď sdělila cokoliv máš na srdci, ať už Toníčkovi nebo komukoliv z tvého okolí, pojď na to.
1: Tak určitě jsme chtěli popřát Toníkovi všechno nejlepší ještě jednou, hlavně zdravíčko a mnoho úspěchů na nové škole, ať se mu daří.
0: Mm-hmm. Přestoupil někam?
1: Jo, šel na gym to teďko.
0: Ježiš, no tak to je skvělý, tak to gratulujeme a hlavně ať se mu daří, my se za celé Hit Radio přidáváme samozřejmě. No a aby toho nebylo málo, já jsem slibovala, že tady máme i nějaký nezapomenutelný zážitek a myslím si, že se hodně projedete.
1: Jo.
0: Že spojíte příjemné s užitečným, je to daleko od domova, protože díky firmě na zážitky můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na webové stránky firmanazážitky.cz, kde nabízí různé prostě zážitky, vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. A dneska tady máme pro dvě osoby. Se projedete s koloběžkou za letopisy Narnie. Poznáte krásy úžasného prostředí českého Švýcarska, což máte hodně daleko od vás. A zatím no, málo objevené skalní město Tisá trošku jinak. A je to pro dvě osoby, dostanete kolobrndy a jedete prostě celý den se projíždět. A myslím si, že takovéhle počasí k tomu je úplně ideálka.
1: A ty koloběžky jsou úplně úžasný, protože ten koloběžky miluje.
0: No tak to je skvělý, takže uděláte si výlet, spojíte příjemné s užitečným, strávíte krásně celé dopoledne, odpoledne, tak je to na vás. Tak já ti teď posílám tvůj song Miley Cyrus a vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Měj se krásně.
1: Já moc děkuju, taky, ahoj.
0: Ahoj.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Další domácí utkání Maxa ligy odehraje Dukla Jihlava proti Slavii Praha. Vstupenky zakoupíte na www.hcdukla.cz. Přijďte Duklu podpořit zítra od 17:30 do Horácké multifunkční arény.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
1: Jediná oficiální Meridian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou, načerpejte podzimní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září, Dny Meridian. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 10 hodin, krátké zprávy a u mikrofonu Iva Jurečková, šťastná. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Zpřísnit by se měl i režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Polsko je připraveno hostit na svém území stálou přítomnost amerických vojáků. Náklady by se pohybovaly na částce až 95 miliard korun. Podle zahraničních médií to v týdnu uvedl polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Konečné rozhodnutí podle něj padne v příštích týdnech. Téměř 9 z 10 mladých Čechů už buď sami bydlí, anebo se plánují od rodičů osamostatnit nejpozději do 30 let věku. Více než 21% mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Dalších 12% se chce osamostatnit nejpozději po dokončení střední školy, 40% po vysoké škole a 15% nejpozději do 30 let. Vyplývá to z nového průzkumu. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
6: Už tuto sobotu se můžete vydat na den otevřených dveří do nemocnice Třebíč. Od 10 do 14 hodin si tam zcela zdarma můžete nechat vyšetřit znaménka, zkontrolovat mozek i krevní oběh, cukr v krvi a na místě budou také zdravotní klauni, dentální hygienistka. Ochutnat můžete i různé druhy čajů a mnoho dalšího. Z Třebíče Markéta Báťová.
7: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Počasí pro dnešní den 19 až 22 stupňů Celsia. To jsou asi takové ty nejvyšší teplý. Jsem chtěla říct teplotý. Víte co, já to radši nechám na Filipovi. On už tady zítra bude, já to počasí prostě nedávám. Jdeme dál.
9: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
8: Ano, to jsem já, dneska se mi ten jazyk tak zamotal, že to není ani možný. Krásné dopoledne, sobota 12. září, pokračujeme dál, Bruno Mars anebo Poetika, zkouším žít právě teď.
9: Hit Rádio Vysočina,

život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí.

0: rozklené studio a najednou za mnou na okně někdo klepe, tak se podívám a tak jsem se strašně lekla teď přímo v éteru, protože nám tady, prosím vás, zvenčí myjou okna, takže obdiv všem pánům, kteří takhle ve vzduchu myjou okna, hlavně se držte ve zdraví. A my pokračujeme dál, protože před námi je Ray Dalton, činářky Ella Henderson a taky jedna taková důležitá informace. Pokud se někdo z vás bojíte pavouků, tak raději tak na chvilku zavřete uši, protože někteří odborníci odhadují, že lidé ve spánku mohou sníst až 3 pavouky ročně, zatímco podle jiných se tento počet blíží až k 8. Fuj, tajble, já pavouky úplně nesnáším. A pokud to někdo máte podobně, klidně mi o tom napište, jestli se vám něco takového i přihodilo. A kdyby třeba k tomu byl kečup, tak by to aspoň trošku chutnalo, ne?
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Tak jdeme volit. Dobrý den, to jsem tady dneska asi první, že?
3: Mladá paní, tady byste hodila hlas akorát do koše.
2: Do koše?
3: Letos možná volíte jinde. V Jihlavě se totiž změnily některé volební okrsky.
4: Ověřte si svou volební místnost podle adresy na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky.
2: Tak to si radši zjistím hned.
4: Volíte? Ověřte si, kam jdete.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz.
1: chytrehlavydojihlavy.cz.
6: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: firmanazážitky.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dneska je to pěsně, ano, přesně 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobilní telefon. Tak mě bylo pouhých 5 let, protože jsem 40, táhne mi na 41. A představte si, že stál přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době se průměrná mzda u nás, nevím, pohybovala, nedosahovala ani 4 tisíc korun, takže po 200 minutách volání byla prostě výplata všudu, že jo, co si budem. A dámy, uznejte, za 200 minut si rozhodně není možné říct cokoliv. Tak co, jak vzpomínáte na své první, ale úplně ty první mobilní telefony? Kdo z vás měl jaký první mobilní telefon? Napište mi to na 777-937-777 a já vám posílám Ariem, Man on the Moon. Muže na měsíci, no? Tak pište, jo? 777-937-777.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi taky Lea, z éteru nám dozněl Harry Styles a my dáme příležitost někomu z vás, protože po 11. hodině tady bude vaše nejoblíbenější víkendové vysílání, protože vy budete rozhodovat o tom, co my vám zahrajeme, takže 777-937-777 hity na přání k vaření. A ještě jak jsme tady řešili ty mobilní telefony, přátelé, normálně jsem se vrátila zpátky do minulosti, protože většina z vás samozřejmě takové ty Nokia 6020, 3020 nebo Philips Savey a tak podobně, je hrozně hezký se zastavit na chvilku a zavzpomínat. A to můžeme udělat i v podobě muziky, kterou vy milujete. Takže napište si o to, k tomu přihoďte, co třeba dneska vaříte, ať se inspirujeme a po 11. jdeme na to.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy. Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ondrovi. Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou. Skonto nábytek.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 11 hodin, krátké zprávy, u mikrofonu Iva Jurečková, šťastná. Nebezpečná žloutenka typu C se v Česku šíří dál. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů. Je to jenom o 7 případů méně než za celý loňský rok. Navíc má nemoc v letošním roce podle dat Státního zdravotního ústavu už 5 obětí. Ve všech případech jde o muže ve věku 30 až 48 let. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Povolil to antimonopolní úřad. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Společnost Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma provozuje 124 letadel. Polský premiér Donald Tusk na veletrhu obranného průmyslu ohlásil ambiciózní záměr. Země by chtěla vytvořit polskou obdobu satelitní internetové služby Starlink amerického miliardáře Ilona Muska. Ta sehrává důležitou roli při obraně Ukrajiny před ruskou agresí jako nástroj komunikace na bojišti a při navigování dronů. A teď už jdeme k nám do regionu.
9: Až do neděle bude žít Lipnice nad Sázavou folkovým festivalem. Vyrazit na něj můžete do amfiteátru a těšit se můžete nejen na hudbu, ale třeba i na literaturu a divadlo. Dnes v 11 dopoledne na programu také procházka Lipnicí s Anou a Janou, sraz před vstupem a krátce popoledni autorské čtení. Podrobnosti na webu akce. Z Vysočiny Markéta Báťová.
10: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
11: Počasí pro dnešní den 19 až 23 stupňů Celsia, tak si ten den udělejte krásný.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Hity na přání k vaření startují právě teď, tak nám pište na 777 937 777 a nebo pokud někdo používáte sociální sítě, můžete napsat i na můj Instagram Lea Giongiosi, takhle mě tam najdete a budeme rádi, když budete sledovat i naše Hit Rádio. Takže startujeme právě teď s Leny a hello!
12: Hit Rádio Vysočina.

Watson, Bon Beautiful Things. Hrajeme hity na přání jenom podle vás. Píše nám tady Petr a Dáša Sekáčovi z Plzně. Ahojky Leonko, takže dnes jsme měli v plánu udělat kachnu, jenže v marketu ji měli mít v akci, ale neměli. Takže jsme tam objevili kukuřičné kuře, vůbec nevím, co to je zač, ale má to 2,5 kila a je žluté. Doufám, že mě to nekousne a už vůbec nevím, co to udělá, až to sníme. Aby se nám neprotáhly oči nebo tak něco, dám vědět, jak to dopadlo a písničku nějakou, která zvedne náladu všem posluchačům. Díky Peťa a Dáša Sekáčovi z Plzně. Tak ať vám chutná kukuřičné kuře, zdravé. I když podle vašeho popisu dodržím palce, ať nestrávíte potom celé odpoledne na toaletách. Každopádně, co bych mohla zahrát všem posluchačům? Od vás, tak je rozhodně tohle. A možná i takový tip, co si dneska během dne pustit, co? Hříšný tanec, Eric Carmen, Hungry Eyes. Když se chystá ten oběd, hladové očička.

0: 90-kový girl band Atomic Kitten. Skvělá muzika. Pokud chcete poslouchat tyhle skvělý hity, tak nezapomeňte poslouchat i naše sesterské rádio Hit Radio 90. A každopádně my jdeme dál na vaše SMSky, protože se nám tady množí Regan Bowman a Human, že byste chtěli zahrát. Tak slibuju, že bude taky rocková partička Green Day a doplní je David Guetta, tedy Swims, Don't Send I, a dáme prostor i někomu z vás. A taková krásná zpráva od Zdeňka nám tady přišla, jak jsme řešili ty mobilní telefony. Tak Zdeněk napsal, nebo Zdeňka napsala, ahoj, nedávno jste vzpomínali, že nešli dříve posílat hlasové zprávy. To je pravda. A hned se mi vybavilo, jak člověk chtěl někoho prozvonit s posledním kreditem a skočilo to do hlasové schránky. Těch nadávek, kolik z toho člověka v té zprávě vyšlo, by stačilo na sepsání jedné knihy Zdeňka. Zdeni, děkuju za tuhle zprávu, klidně pište dál a my vám budeme hrát hity.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Z nitra země, z obrovských tlaků a teplot, z nejlepších brusíren světa k vám přichází ze zlatnictví Gold největší kolekce diamantových šperků.
7: Středa 16. září od 10 do 17 hodin.
6: Ve zlatnictví Gold, Irena Cahová, Karlovo náměstí, Třebíč.
7: Poslechněte si vyprávění o výrobě těchto šperků, jejichž hodnota stále stoupá, a využijte až 20% slev. Více informací na Facebooku Zlatnictví Gold.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zamíchej a chopej. Ňam, ňam, ňam.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hity na přání k vaření jenom podle vás. Gone, gone, gone. David Guetta, tedy svým Stones and I. A já bych někoho z vás ráda teď slyšela na telefonu. Takže volejte 800 937 937 právě teď. Pokud chcete zahrát podle svého přání, taky pokecáme, co dneska vaříte, baštíte, jaké máte plány na víkend. A já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Tady Eliška.
0: Eliška, kolik ti je let, Eliško?
1: 13.
0: A co právě teď děláš?
1: Teďko jsem nic nedělala.
0: A vaříte něco k obědu, mamka s taťkou?
1: Jo, babi vaří nějakou rybu.
0: Nějakou rybu, tak to si pochutnáte. Třeba to bude zlatá rybka, která ti splní přání. A jedno přání ti splníme právě i teď my tady na Hit Rádiu, kdy ti zahrajeme, co máš ráda. Tak co to bude?
1: Tak asi od Bena Kristová.
0: Ano.
1: Asi Sweet Chili Life Song.
0: Tak já se podívám, jestli to tady mám, jo?
1: Mm-hmm.
0: Tak já mám tady, no, nemám to tady, ale můžu ti dát třeba Bena Kristová se Sofianem Mežmeč.
1: Tak jo.
0: A jejich Slzy. A pro koho to bude?
1: Pro všechny posluchače, to, co vás poslouchají.
0: A taky pro babi, která vaří rybu.
1: Jo.
0: No tak jo, měj se krásně a užívej si víkendu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: I takhle mladé posluchačky máme, to je prostě skvělý. Pište si dál.

0: s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Vysočina.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding. Taky Hit Radio, jejich Outside. S vámi Lea až do 13. Hezké odpoledne nebo dopoledne, za pár minutek odpoledne. A my pokračujeme dál, protože před námi je několik songů, o které jste si napsali. Coldplay, Little Sims, Burna Boy. Dáme. Pokáče slibuju, že taky dáme. A víte co? Za chvilku jsou tady Vánoce. Alexandra Burke a Haleluja. Tak tohle přesně bude za moment.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
11: Přichází nová kapitola.
12: Již brzy vás Oáza klidu i Oáza fyzio přivítají v nových prostorách Viva Centra na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
11: V září se Oáza fyzio změní na rehabilitační centrum s prvotřídní péčí a moderním přístrojovým vybavením.
12: A Oáza klidu thajské masáže vás přivítají v krásných prostorách, kde vaše tělo i mysl přivedeme do stavu dokonalé relaxace již v říjnu.
11: Přijďte zpomalit, načerpat novou energii a objevte nové prostory Oázy.
13: Nově ve Viva Centru.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Plánovaný schodek státního rozpočtu by se mohl snížit. Z částky 389 miliard by se mohlo ukrojit 4 až 6 miliard. České televizi to řekly dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství anebo v některých sociálních dávkách. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Tu přístroje do 2000 nejsou schopny obsáhnout. Po 90 letech se dnes v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis, zápas začne v 15 hodin. Neporaženou Mladou Boleslav čeká ve stejný čas přímý souboj o druhé místo v Liberci.
6: Bárko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Bárko, www.druhotnesuroviny.cz.
7: Počasí pro dnešní den 19 až 23 stupňů Celsia bude krásně, tak si ten dnešní den užijte naplno.
8: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
7: Hezké dobré, teď už odpoledne 2 minutky po 12. Doufám, že máte něco dobrého k obědu, tak si nechte chutnat. My se vám postaráme ještě o ten odpolední playlist. Já s vámi do 13. Jennifer Lopez Pitbull právě teď.
8: Hit Radio Vysočina.
9: J-Lo!

Hezké sobotní odpoledne. Není sport jako sport. V mé domovině v maďarském Debrecínu proběhl národní šampionát v ručním kopání hrobu na čas. Ano, přátelé, slyšíte správně. Musíte dodržet přesné rozměry, což znamená 2 metry délka, 160 cm hloubka. A běda vám, jak ty stěny nebudou vypadat jako z katalogu, jo? Mě totiž strašně fascinuje takový ten důraz na tu estetiku, protože porota neřeší, jestli stopky a jestli to, jak úhledně vypadá ta hromada hlíny vedle jámy. Je to takový bizární, bych řekla, mix fitka, zahradničení a prostě absolutního realismu. Ale stejně koukat na hrobníky, jak kopou a u toho křičet do toho, makejte, dělejte, to je jako, já nevím, staré dobré boomrovské vtipy od chyních, ne? Tak nem tu do Maďáruš. Hezkou sobotu.

0: na svých obědech, svačinkách nebo teprve začínáte vařit, nechte si chutnat. Každopádně užijte si dnešní den naplno, dělejte to, co máte rádi. Já mám po dlouhý době volné sobotní odpoledne, takže jdu na masáž. Chci jít dneska do kina, taková ta pedikura, manikura, udělat si radost, něco hezkého si koupit, něco nového třeba do domácnosti, udělat si takovou tu podzimní výzdobu, já miluju světýlka, takže jsem přemýšlela, že bych si na obě terasy dala taková ta světýlka a prostě udělala si ten den podle svých představ a byla tak trošku sama se sebou, protože někdy je tohle naprosto skvělý. Dejte vědět, kdo tohle děláte taky a já posílám další skvělou odpolední muziku.
1: Hit Radio Vysočina. Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
4: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem Jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
13: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
14: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Co a jak pro to udělat? Přátelé, kamarádi, to je přece úplně jednoduchý. Běžte na web hitradio.cz a stačí se zaregistrovat. A pozor, jedna jediná registrace platí pro celou dobu konání hry až do 25. září. Takže naše snídaně šampionů s Míšou a Jasmin 7 hodin 10. Pokud zazvoní štěstí u vašich dveří a vy nám otevřete, tak ten balík peněz je prostě váš. Tak co? Už máte svoji registraci?
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Hit Radio Vysočina.

0: Sobota odpoledne, Hit Radio v plném proudu a já se s vámi bohužel musím pro dnešní den rozloučit. Byla s vámi Lea Dindější, budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. I tam pro někoho z vás máme zase nějaké to překvápko. A vy, pokud možno, mějte báječný den a hlavně zůstaňte na vlnách Hit Radia a slyšíme se zítra. Ahoj!
1: Hit Radio Vysočina.
2: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráhy,
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
4: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
4: Café-gusto.cz
5: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz chytrehlavydojihlavy.cz
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Přichází nová kapitola.
10: Již brzy vás Oáza klidu i Oáza fyzio přivítají v nových prostorách Viva Centra na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
9: V září se Oáza fyzio změní na rehabilitační centrum s prvotřídní péčí a moderním přístrojovým vybavením.
10: A Oáza klidu thajské masáže vás přivítají v krásných prostorách, kde vaše tělo i mysl přivedeme do stavu dokonalé relaxace již v říjnu.
9: Přijďte zpomalit, načerpat novou energii a objevte nové prostory Oázy.
11: Nově ve Viva Centru.
12: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
13: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
12: Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
1: Hit Radio.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině na dálnici D1 mezi kilometry 65 až 82 a taky 113 až 119 směrem na Brno. Počítejte s pomalu jedoucím vozidlem údržby v odstavném pruhu. Tak opatrně, pokud v těchto úsecích budete projíždět. Přejeme všem řidičům samozřejmě šťastnou cestu, pokud někam právě jedete, a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: práci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 13 hodin krátké zprávy na Veronika Burdík. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Zpřísnit by se měl i režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Polekaný muž na Vysočině tvrdil, že našel v lese tělo. Případ měl ale šťastnou dohru. Přivolaní kriminalisté zjistili, že se jedná o figurínu. Na první pohled však připomínala skutečné ženské tělo bez hlavy. Policisté tak chtějí uklidnit houbaře, že jim v oblasti nehrozí žádné nebezpečí. Teprve 9letý chlapec z Říma spolu se svým otcem zdolal Mont Blanc. Podle rodičů se tak Lélio stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší horu Evropy dokázal dostat vlastními silami. Jeho otec je zkušený horolezec. A sport závěrem. Naši volejbalisté po úspěšném vstupu do mistrovství Evropy se hrají od 16 hodin druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Včera porazili v úvodním duelu v italské Modeně 3-1 Řecko.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
3: Sobotní odpoledne si pro nás na Vysočině připravilo převážně oblačnou až polojasnou oblohu, mraků by ale později mělo začít ubývat. Teploty se ale místy dostanou i nad 20 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Otevíráme sobotní vysílání z Vysočiny a tentokrát s Tomášem. Krásné odpoledne přeji a posílám další hity. Tady už je Guru Josh Project.
4: Hit Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Eva Farná, taky Miraj Féteru, Hit Rádia Vysočina. Vzpomeneš si 8 minut po 13. hodině. Krásné sobotí odpoledne všem, kdo nás dneska posloucháte. Já se takhle hnedka z kraje musím přiznat k jedné věci. Já jsem tak nějak přemýšlel, čím dneska začnu, a vlastně jsem úplně na nic pořádného nepřišel. Tak jsem si řekl, že to vezmu úplně jednoduše. Jo. Máme sobotu 12. září roku 2026. Jsem moc rád, že jste u toho s náma. Někdo už má za sebou oběd, někdo si dává poobědního šlofíčka, někdo je na cestě třeba někam na výlet a někdo taky pracuje, jako já. Ať už jste dneska kdekoliv a máte v plánu cokoliv, pojďte těch dalších pár hodin strávit ve společnosti Mé maličkosti a Hit Rádia Vysočina. Já jsem Tomáš Digrin a budu pro vás dneska mít spousta zajímavostí z Vysočiny a za chvilku taky pár tipů, kam se vydat o víkendu za zábavou. Tak určitě buďte s námi, protože momentálně hrajeme pro tu lepší sobotní náladu Cyril a taky předělávku hitů Stumble In. Tak užívejte odpoledne u poslechu těch největších hitů.

0: co se děje na Vysočině.
1: Sobota 12. září v plném proudu, tak se pojďme společně mrknout, kde si pořádně tento víkend užít. Vyřádit doslova se můžete na mrkvancové pouti v Poulné, která trvá po celý víkend. Těšit se můžete na pořádné pouťové atrakce, po kterých budete mít adrenalin až v krku. Užít si můžete po celý víkend také koncerty a nebo výstavy. V neděli můžete vyrazit třeba s vaším pejskem do Třebíče na den s kapkou, který se koná v Libušině údolí. Od 12 do 17 hodin zde proběhne voříškiáda a volba nejest čího psa nebo fenky. No a vaši psí maláčci si budou moc také užít pořádnou překážkovou dráhu v Kapka Challenge. No myslím, že výběr akcí na Vysočině je pestrý a kdybyste i tak nevěděli, co podniknout, tak mrkněte na náš web hitradiovysočina.cz, tam je nabídka ještě mnohem větší.
0: Vysočina, tady jsme doma. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek. Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rádio Vysočina v půl druhé, s vámi dnes Féteru Tomáš Digrin, tohle byly Jonas Blue a taky JP Cooper. Zdravím všechny naše posluchače. No sice máme víkend, ale mě napadá taková jedna pracovní aktivita, která se na víkend vlastně i docela hodí. Já se totiž před vysíláním právě vrátil z našeho team buildingu, který jsme měli s mojí hlavní prací. No a jak asi všichni víme, tak na těchto akcích se dokáže někdo smelovat velmi zdrženlivě, aby třeba neklesl v očích svého šéfa, a někdo zase tak, že je jako urvaný ze řetězu a neví, kdy přestat s jídlem a nakonec ani s pitím, jo. A právě teďka je podle mě období, kdy se team buildingy zase pomalu rozjíždějí. Firmy začínají pořádat různé akce, kolegové se poznávají a vlastně i jinak než v práci. No a protože sice platí, že co se stane na pracovní akci, zůstává na pracovní akci. Ale pojďme si přiznat, že některé historky jsou prostě příliš dobré na to, aby zůstaly utajené, jo. Tak jak to máte prostě rádi vy, jo? Smelujete se v týmu nebo radši ne? A nebo mě napadá ještě něco, což nejšílenějšího jste třeba zažili na takovém pracovním teambuildingu, jo, firmním večírku nebo pracovní akci, tak mi klidně napište nebo nahrajte hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37, ať si pěkně zpříjemníme sobotní odpoledne vašimi historkami. Tak se budu těšit. No a teďka už další muzika, která na takové pořádné pracovní tancovačce nesmí chybět a vlastně na žádné akci, protože je velmi oblíbená. Se skupení za 100 let, tak si to užijte a poslouchejte Hit Radio Vysočina.

0: Zpěvačka Zala Larsen a její hitovka Lush Life právě dohrála na Hitrádiu Vysočina a je sobota 12. září a přesně aktuálně 13 hodin 38 minut. Přeji pohodové sobotní odpoledne do celé Vysočiny a vlastně i tak doufám, že u toho poslouchání odpočíváte, občas hejbnete bokem nebo si k tomu dáváte třeba tu odpolední kávičku s něčím dobrým. Protože jestli existuje část týdne, kdy si člověk může trochu dovolit vypnout, tak je to právě to sobotní odpoledne. Takže žádný spěch nikam, jen si prostě na chvilku třeba sedněte, dejte si fakt něco dobrýho a nechte hrát tu muziku, protože za chvilku přijde další dávka hitů. Miley Cyrus nám zaspívá o konci světa, nebo se taky přidá Ava Max. A ta nám zase ukáže, jak může vypadat takový sladký psycho. Dáme si Sweet But Psycho. Tak už za chvilku v éteru Hit Rádia Vysočina, tak užívejte sobotu.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Ginto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
9: Z nitra země, z obrovských tlaků a teplot, z nejlepších brusíren světa k vám přichází ze zlatnictví Gold největší kolekce diamantových šperků.
10: Středa 16. září od 10 do 17 hodin.
9: Ve zlatnictví Gold, Irena Cahová, Karlovo náměstí, Třebíč.
10: Poslechněte si vyprávění o výrobě těchto šperků, jejichž hodnota stále stoupá a využijte až 20% slev. Více informací na Facebooku Zlatnictví Gold.
11: Hit Radio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Rádio Vysočina, tohle je zpěvačka Miley Cyrus, její mega hit End of the World ve 13 hodin a 52 minut k tomu. No a napsala mi Jana ze Žďáru na to, co třeba jste nejšílenějšího nebo nejbizardnějšího zažili na pracovní akci, tak píše, že její kolega se jednou tak opil, že začal šéfovi vysvětlovat, jak by měl řídit firmu. Druhý den si samozřejmě nic nepamatoval. No jo, já to říkám furt, ten alkohol prostě ochytřuje. No zase na druhou stranu, jedna moje kolegyně včera řídila tanec na parkině tak moc, že se přidávali i ostatní a vlastně to vydržela utancovat až do konce, jo. No a ráno vypadala dost použitě. Tak doufám, že teď už je to dobrý, na dálku zdravím a přeju pěknou sobotu. No a teďka pryč od té práce a pracovních akcích, je tady víkend a zase zpátky k muzice, protože teďka přichází absolutní legenda R.E.M. a jejich Everybody Hurts. Tak si je užijte a užívejte taky poslechy Rádia Vysočina. Krásnou sobotu!

Hunter X, taky jejich Golden Fetter, hit rádia Vysočina těsně před 14. hodinou, no a nás teď čeká rychlý pohled na silnice a hnedka v zápětí taky aktuální zprávy. Nejlepší dopravní servis na Vysočině na dálnici D1, nadále počítejte s pomale pohybujícím se vozidlem údržby mezi kilometry 65 až 82 a taky 113 až 119 směrem na Brno. Tak no splynu v těchto místech a samozřejmě pokud na své cestě potkáte nějaké komplikace, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 14 hodin, krátké zprávy na Veronika Burdík. Prezident Petr Pavel přijme v úterý na Hradě ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce a obrany Jaromíra Zunu. Tématem obou schůzek budou kandidáti na jmenování generálů. Obě setkání se uskuteční bez oficiálního vyjádření pro média. Hurikánová sezóna v Atlantiku je letos zatím rekordně slabá. Ani v době jejího obvyklého vrcholu se nevytvořil jediný hurikán a čekání na první je nejdelší za dobu satelitního pozorování. Výraznou roli hraje mimořádně silné El Niño, které tu podmínky pro rozvoj tropických systémů tlumí. Píšou o tom Novinky.cz. V Benátkách dnes vrcholí Mezinárodní filmový festival. Zlatého lva udělí porota jednomu z 21 filmů. Mezi favority patří například špionážní komedie Divoký kůň 9, drama Ink či snímek Dow. Benátský festival je nejstarším filmovým festivalem. Poprvé se konal v roce 1932. Lady Gaga se stala mámou. Zpěvačku vyfotili s miminkem při procházce v Severní Karolíně. Jméno ani pohlaví zatím neupřesnila. Není ani známo, jestli dítě případně neodnosila náhradní matka. Na zpěvačce totiž těhotenství nebylo vůbec znát.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: A ještě po zprávách taky mrkneme na počasí, jaké nás čeká během odpoledne na Vysočině. Převážně oblačno a místě se může ukázat slunce a obloha může být i polojasná. K večeru oblačnost ubude a teploty příjemné zastaví se někdy v rozmezí mezi 21 až 17 stupni.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Zprávy za námi a před námi další společná hodina, kterou vás provede Tomáš a taky naše další hity. Začínáme s Káťou Marií Tichou, tak krásnou sobotu.

0: zvoní z Hitrádien. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Co kdybychom vám v pondělí ráno v 7 hodin a 10 minut zazvonili u vašich dveří přímo my, Hitrádio Vysočina? Co kdyby jsme vám pro ten start dne dali mezi dveřmi 1000 korun? To už by vám asi zlepšilo náladu, co myslíte? Já myslím, že ne náladu, ale i ten následující týden či měsíc. A přesně tak to měla i Pavlína, která vyhrála ve čtvrtek 7 000.
2: Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
2: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
4: Ne.
3: No, prosím, 7 000, tady takhle mávám na ulici.
2: A co když se registrovali ty psi? Pozor!
3: Dobrý den, je vás všechny zdravé.
2: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
2: Vyhráváte 7 000 korun.
4: Gratulujeme.
3: Jo, moc děkuji.
4: Potěšíte takhle před
3: čtvrteční ráno.
2: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
2: No tak to je bomba.
4: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
3: Děkujeme.
1: Tak takovýhle skvělý emoce měla Pavlína po výhře 7 000, tak se registrujte v naší soutěži, kdo pak to zvoní na webu Hitrádia Vysočina a dostaňte tak šanci vyhrát takhle po ránu balík peněz. V pondělí totiž už zase hrajeme o 6 000 a jen připomínám, že poslední výherce 25. září získá nádherných 50 táců. Tak určitě poslouchejte každé všední ráno snídaní šampionů s Michalem a Jasmin, co když třeba zrovna budeme zvonit u vás.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: sebou Zia Bear Song právě dohrál na Hit Radio Vysočina, aktuální čas 14 hodin a k tomu 16 minut. Pěkné pohodové sobotní odpoledne přeje Tomáš. Pokud jste se zaposlouchali do toho hitu a trochu třeba rozumíte anglicky, tak vlastně zjistíte, že víte, o čem je. Je o člověku, který má dost práce, peněz, účtů a všech těch starostí, které se na nás během týdne nabalí. No a tak na chvíli všechno hodí za hlavu a jde si prostě na bar odpočinout, dá se říct. No a možná právě proto to tak dobře funguje i na tu sobotu odpoledne a taky možná právě proto jsme vám ji hráli, abyste všechny starosti hodili za hlavu. Takže všechno vymažte a soustřeďte se jen na to volno a užívejte si třeba společný čas se svými blízkými. No a jaké nás čekají hity za chvilku? České duo Veruna a jejich Endless Day. Musím říct, že tohle jsem dlouho neslyšel, hodí se nám to do toho tempa. A taky něco pro fanoušky skupiny Imagine Dragons. Ano, dáme si jejich úplně první hit Demons, tak je určitě zase na co se těšit. Užívejte odpoledne ve společnosti Hit Rádia Vysočina.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
9: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
8: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
9: Café-gusto.cz.
3: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Půl třetí Féteru Hitrádia Vysočina, Bruno Mars, taky Rose, jejich APT. S vámi nadále Tomáš Digrin, zdravím a přeji superovou sobotu všem našim posluchačům. A teďka, jestli jsou pro vás na víkend tak trochu ve znamení i taky těch nákupů, tak mám pro vás jednu dobrou zprávu, hlavně pro ty, kteří se do obchodu raději vydávají pěšky nebo na kole. V Jihlavě totiž vzniká nová stezka pro pěší a cyklisty, po které se budou v budoucnu pohodlně dostanete až k Aventinu. Už v září začala jejich výstavba mezi Rantířovskou ulicí a obchodním centrem. První etapa bude dlouhá zhruba 840 metrů, široká 3,5 metru, jo. A povede z parku nad tunelem kolem lokality Zaprádelnou směrem k Aventinu. Takže brzy třeba sobotní nákup zvládnete i taky bez auta, no a dokončení této etapy je naplánované do června příštího roku a v budoucnu by měla stezka pokračovat dál směrem ke stávající trase mezi Skalkou a Hosovem v Jihlavě. Takže Jihlava zase o kousek blíž k tomu, abychom některé cesty zvládli jednoduše pěšky anebo na kole. No a teďka už zpátky k cestování, ale tentokrát v tom hudebním světě, protože si dáme hitovku od skupiny Linkin Park, ve které se hlavně jedná o touze se znovu dostat na vrchol, tak já myslím, že této skupině se to opravdu znovu povedlo. Tak si to užijte, tady už jsou Linkin Park.

0: tentokrát s Tomem Digrinem. Tohle byl zpěvák Franc. Jsem rád, že jste s námi. Aktuální čas 14 hodin 37 minut. Za chvilku do vašich uší pošleme další muziku v podobě skupiny Poetika a jejich současný hit bude Blízko. Nebo si taky dáme Panic at the Disco či skupinu Maroon 5. No a mě by teďka zajímalo, jak byste reagovali, pánové, jo, na to, kdybyste byli pozváni kamarádkou na svatbu a teprve tam jste zjistili, že jste ženich. Jedna holčina totiž na internetu sdílela svatební fotku svých rodičů a tam je její otec v běžné košili a vysvětlení jejího táty k tomu je naprosto dokonalýho. Říkal, že tvoje máma mě pozvala na svatbu, ale neřekla mi, čí vlastní ta svatba je. Takže pán si celou dobu myslel, že jde na svatbu prostě jako host. No tak já doufám, že vy víte přesně, komu jdete třeba příští sobotu na svatbu, abyste nebyli překvapeni a vidíte, že opravdu se to stát klidně může. Za chvilku již další zmiňovaná muzika do vašich uší, tak buďte s námi na Hit Radio Vysočina.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
8: Další domácí utkání Maxa Ligy odehraje Dukla Jihlava proti Slavii Praha. Vstupenky zakoupíte na www.hcdukla.cz. Přijďte Duklu podpořit. Zítra od 17:30 do Horácké multifunkční arény.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: No počkat, oni nám snad chtějí zrušit volby?
11: Ale ne, jen se v Jihlavě snížil počet volebních místností a změnily se některé okrsky.
10: A to se mám jako trmácet přes celé město?
11: Nemusíte. Většina lidí má volební místnost velmi blízko. Jen je dobré si předem ověřit, kam patříte.
10: A kde to najdu?
11: Na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky.
10: Tak to jo, hlavní je vědět, kam jít.
12: Volíte? Ověřte si, kam jdete.
13: Hit Radio Vysočina.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Maroon 5, taky Cardi B, Féteru sobotního vysílání Hitrádia Vysočina ve 14 50 minut. Pěkné odpoledne přeje Tomáš. No a musím říct, že ten čas neuvěřitelně letí a my jsme společně na konci 14. hodiny. No a abych vás naladil na tu příští hodinu, tak mrkneme na to, co budeme hrát. Na tohle se určitě počkejte, protože nás čeká novinka od Alexe Warrena s názvem Fever Dreams. No a nebo si taky dáme baladu od Mela. Hey!

0: romantická balada Always od Bon Joviho nám zakončila 14. hodinu na Hit Rádiu Vysočina. No a my se teď jdeme podívat, jak nám to jezdí. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a jezdí nám to na pohodu. Aktuální provoz na silnicích je klidný a plynulý. Nemáme hlášenou žádnou komplikaci a kdybyste i vy na nějaké problémy narazili, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy na Veronika Burdík. Kybernetické podvody sílí. Podvodníci se letos pokusili připravit klienty bank o více než 10 miliard korun. Pomáhá jim v tom AI. Jak píše deník N, počet útoků oproti loňsku vzrostl o pětinu. Česká bankovní asociace varuje, že podvody jsou čím dál propracovanější. Mama Hotel už tolik netáhne. Téměř 9 z 10 mladých Čechů už buď sami bydlí, nebo se plánují od rodičů osamostatnit nejpozději do 30 let věku. Víc než 21% mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Vyplývá to z aktuálního průzkumu. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Tu přístroje do 2000 nejsou schopny obsáhnout. Pojďme na fotbal. Po 90 letech se v první lize utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis. Neporaženou Mladou Boleslav čeká přímý souboj o druhé místo v Liberci a Bohemians budou hrát se Slováckem. Duely mají výkop v těchto chvílích. Trápící se Sparta pak večer přivítá Jablonec.
9: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
0: A co se týče počasí na Vysočině, očekávejte převážně oblačnou až polojasnou oblohu. K večeru by se ale měla oblačnost více rozpustit a rtuť teploměru by se měla zastavit mezi 17 až 21 stupni. Večer a v noci pak počítejte převážně s polojasnou oblohou a s minimálními teplotami 12 až 8 stupňů.
6: Hit Radio Vysočina.
0: A s vámi Tom Digrin. Já doufám, že váš víkend běží podle vašich představ a k té lepší náladě posílám další hity.

Ačka, taky porotkyně letošní superstar Eva Farná, Féteru Hit Rádia Vysočina s hitem Leporello. 9 minut po 15. hodině. Díky, že nás ladíte a přeji všem hezkou sobotu. Dnešek, tedy 12. září, je ve znamení začátku 80. sezony Horáckého divadla v Jihlavě. A tam se bude dnes začínat velkolepě, protože na velké scéně divadlo uvede českou premiéru původní inscenace Anna Pamer. Autorů Emanuela Míška a Josefa Fojty. No a pokud vám jméno Anna Pamerová nic neříká, tak rozhodně nejste sami. Byla to spisovatelka, myslitelka a překladatelka spojená s Vysočinou, která se věnovala třeba postavení žen, vztahu člověka k přírodě anebo duchovnímu hledání. No a některé její názory byly na svou dobu dost odvážné. Mnohem vlastně přeběhla i tu dobu, která v tu dobu byla. A ještě jedna zajímavost, jo. Na jevišti se tentokrát nepotká jen herecký soubor. Součástí inscenace bude také více než 50 zpěváků z jihlavského smíšeného pěveckého sboru Melodie a dětského sboru Gaudium. Takže pokud máte rádi divadlo a chcete dnešní večer strávit trochu jinak, tak Anna Pamer začíná dnes v 19 hodin na velké scéně Horáckého divadla v Jihlavě. No a teď už k té sobotní náladě přidám zase něco hudebního, co jsem avizoval při tou 15. hodinou. Tady už je zpěvačka Melanie C a balada First Day of My Life. Tak si to užijte a super poslech z Hit Rádia Vysočina.

0: Sigma Nobody to Love právě dohrála na Hit Rádiu Vysočina, je 3:15 a skoro 3 minuty k tomu. No a člověk někdy potřebuje opravdu vypnout a mně se v posledních dnech povedlo vypnout až moc, jo. Ten rychlý kolotoč posledních dní způsobil, že jsem při zkoušení oblečení, jo, v jednom obchodě položil tašku s doklady a penězi do regálu a to podotýkám, že bylo ráno a pak jsem normálně jako odešel, jo. A víte, kdy jsem na to přišel? No, hodně pozdě odpoledne, byl jsem totiž přesvědčený, že tu tašku mám samozřejmě doma, jo. No a ona celou tu dobu ležela v tom regálu v obchodě. No tak moje dnešní rada je jasná, jo. O víkendu opravdu vypněte od těch všech všedních starostí, ale pokud možno, nezapomeňte, co jste kde položili, jo. Já měl tentokrát štěstí a doufám, že vy budete mít dneska mnohem klidnější sobotu. A k tomu vám za chvilku přispějí i další hity. Budeme si hrát slibovanou novinku od Alexe Warrena, nebo taky americkou zpěvačku Pink a do třetice bude i Alan Walker. Tak určitě zůstaňte s námi na vlně Hit Rádia Vysočina.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Přichází nová kapitola.
7: Již brzy vás Oáza klidu i Oáza fyzio přivítají v nových prostorách Viva Centra na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
6: V září se Oáza fyzio změní na rehabilitační centrum s prvotřídní péčí a moderním přístrojovým vybavením.
7: A Oáza klidu thajské masáže vás přivítají v krásných prostorách, kde vaše tělo i mysl přivedeme do stavu dokonalé relaxace již v říjnu.
6: Přijďte zpomalit, čerpat novou energii a objevte nové prostory Oázy.
8: Nově ve Viva Centru.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
10: CZ.
14: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
15: Vážně? A co umí?
14: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
15: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Novinka, kterou pro vás hrajeme Féteru Hit Rádia Vysočina, zpěvák Alex Warren a hitovka s názvem Fever Dream. O 15:30 12. září roku 2026, no a už za pár dní budeme zase řešit, komu věřit, komu rozhodně nevěřit a kdo z nás by byl tak dobrý zrádce, že by ho neodhalili ani ve vlastní rodině. Zrádci totiž se vracejí a třetí řada je opravdu za dveřmi a já si přitom úplně přesně pamatuju, jak jsem tady 25. dubna říkal, že třetí řada už je natočená. Tehdy mi přišlo, že do září je ještě strašně daleko, jo. No a jednou na jednou je skoro půlka září, jo. A nejenom, že je září, my jsme prakticky těsně před startem této reality show. Třetí řada zrádců začne už 16. září, tedy budete muset předplatit Primu Plus, anebo pro ty, co to vydrží, bude první díl o 4 dny později 20. září ve volném vysílání Primy. Celkově nás čeká 13 epizod, ale to si je ještě jedna zajímavá novinka. Premiéru totiž nemusíte sledovat jen z doma z gauče. Tvůrci totiž poprvé pustili fanoušky přímo na slavnostní premiéru do Pražského kongresového centra. Dorazit může až 2700 diváků a kromě samotné projekce je čeká i velká živá show. Tak co? Taky se těšíte, kdo bude letos ten věrný a kdo bude zrádce? Já moc. No a těšit se můžeme z další muziky, kterou pro vás teďka hrajeme. Syndr X a taky Mirka Miškechová a jejich duet Cuzinka v tvojej zemi. Tak určitě buďte s námi u poslechu Hit Rádia Vysočina. Krásnou sobotu.

0: Radio Vysočina máme za 3:45, docela Vysočiny zdraví Tomáš. No a teďka jedna zpráva z Třebíče, která potěší hlavně chodce a cyklisty. Nová lávka přes řeku Jihlavu na Polance totiž získala čestné uznání v soutěži Stavba Vysočiny. A není to jen ledajaká lávka. Nejenže vypadá fakt pěkně a hlavně má chytré technické řešení, jo. Nemá totiž žádný klíř přímo v řece. Při velké vodě tak může Jihlava protékat mnohem volněji. Stála zhruba 12 milionů korun a nahradila starý vojenský Bailey Bridge, kolem kterého se v Třebíči svého času strhla docela velká debata. Takže jestli se dneska vydáte na procházku kolem Polanky v Třebíči, tak určitě můžete na novou lávku si zajít a rovnou ji i vyzkoušet. A pokud teď zrovna někam jedete, tak za volant posílám další hity. Novopečená maminka Lady Gaga a její Abracadabra, anebo si dáme velmi epickou věc, která možná i tak trochu připomíná nostalgickou vzpomínku. Jay-Z, taky Alicia Keys, Empire State of Mind, tak rozhodně se máme na co těšit v dalším hudebním bloku na Hit Radio Vysočina. Hit Radio.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. To pak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. To pak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
1: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

53 minut. Pohodovou sobotu přeje Tomáš. No a za chvilku 16. hodina. A to znamená, že si dáme aktuální zprávu a také počasí, zprávu, aktuální zprávy, dopravu, počasí, tak si na to určitě počkejte, ať jste v obraze. No a do té doby kapela Krištof, a nebo taky teďka hnedka do vašich uší zpěvačka Dua Lipa. Tak do celé Vysočiny pěkné odpoledne.

0: Na Hit Radio Vysočina kapela Krištofej Šňůry těsně před 16. hodinou a čas nás tlačí dál. Máme tady aktuální dopravu, tak se pojďme na ní mrknout. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínám, že na dálnici D1 mezi kilometry 65 až 82 a taky 113 až 119 směrem na Brno probíhá na krajnici údržba zeleně. Tak pokud místy pojedete, tak určitě opatrně. Přejeme šťastnou a klidnou jízdu, pokud někam právě jedete, a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
7: Jsou 4 odpoledne. Krátké zprávy na Veronika Burdík. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Zpřísnit by se měl i režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Polsko je připraveno hostit na svém území stálou přítomnost amerických vojáků. Náklady by se pohybovaly v rozmezí 84 až 95 miliard korun. A konečné rozhodnutí podle ministra obrany padne v příštích týdnech či měsících. Nejmenší planeta sluneční soustavy se drasticky mění. Merkur během své existence ztratil z poloměru už 12 kilometrů. Za dramatické smršťování může chladnutí masivního železného jádra. A sport závěrem. Naši volejbalisté po úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Startuje právě teď. Naši včera porazili v úvodním duelu v italské Modeně 3-1 Řecko.
8: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na sobota si pro nás připravila spíše klidnější počasí na Vysočině. Během odpoledne bude obloha většinou oblačná až polojasná, ale směrem k večeru by mělo mraků postupně ubývat. Teploty se dneska budou pohybovat zhruba mezi 17 až 21 stupni a večer už se obloha většinou vyjasní a během noci teploty spadnou někam mezi 8 až 12 stupňů.
5: Hit Radio Vysočina.
0: Otevíráme 16. hodinu ve vysílání Hit Radio Vysočina. Nadále s vámi Tomáš a pro tu sobotní odpolední pohodu posílám Rudimental. Tak užívejte.

sobotním vysílání Hitrádia Vysočina 10 minut po 16. hodině Ed Sheeran a jeho mega hit Shape of You. Úplně jsem cítil, jak to s vámi houpe, blíží se večer, tak je potřeba to nějak rozproudit. Krásné odpoledne přeje Tomáš Digrin. A jestli si rádi půjčujete knížky, tak pojem městská knihovna dostal úplně jiný rozměr ve Velkém Meziříčí, než jaký si představujeme, jo. A jestli si pod slovem knihovna představujete regály plné knížek, tak pozor, městská knihovna ve Velmezu je totiž po velké proměně a rozhodně už tu není jen místo, kam si půjdete půjčit knížku. Je třeba vlastní divadelní sál, tam najdete s oponou a profesionálním zázemím pro loutková představení, multifunkční sál pro koncerty, výstavy nebo besedy a venku také krásná zahrada s ovocnými stromy, relaxační zónou, altánem a dokonce pískovištěm. A jestli máte doma děti nebo rádi hrajete deskové hry, tak tady je vlastně k zapůjčení nespočet. No a víkendový program je navíc pěkně nabitý. Včera byly na programu noční prohlídky s baterkou a zítra v neděli 13. září vás čeká sousedská neděle pro celou rodinu. Takže jestli budete mít cestu, tak se ve Velkém Meziříčí můžete přesvědčit, jak může vypadat knihovna v roce 2026. No a teď už něco, co si půjčit nemůžete, ale můžete si to v našem éteru poslechnout. David Guetta, Thompson Eye a taky tedy Swims, Gun Gun Gun, tak krásné odpoledne.

0: Pohodová muzika na vlnách Hit Rádia Vysočina, zpěvačka Ellie Goulding, 3:15. Já doufám, že si s námi užíváte tu zaručenou pohodu u poslechu hitů, které pro vás hrajeme a hrát samozřejmě budeme, protože už se chystá za chvilku další pořádná smršť. Tak si pojďme říct, co nás v následujících minutách čeká v našem éteru. Čeká nás španělský lamač dámských srdcí Enrique Iglesias a k tomu přidáme ještě... Ano, je to tak, přidáme ještě taky zpěvačku Leony a k tomu ještě další jedno hudební překvápko. Tak si na to počkejte a zůstaňte s námi u poslechu Hit Rádia Vysočina.
1: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
7: Z nitra země, z obrovských tlaků a teplot, z nejlepších brusíren světa k vám přichází ze zlatnictví Gold největší kolekce diamantových šperků.
8: Středa 16. září od 10 do 17 hodin.
7: Ve zlatnictví Gold, Irena Cahová, Karlovo náměstí, Třebíč.
8: Poslechněte si vyprávění o výrobě těchto šperků, jejichž hodnota stále stoupá a využijte až 20% slev. Více informací na Facebooku Zlatnictví Gold.
1: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zpěvačka Leony na Hit Rádiu Vysočina. Vyladíte odpolední vysílání v sobotu 12. září, u kterého vás zdraví Tomáš Digrin. No a ve středu večer se v Jihlavě hrálo první kolo Maxaligy a rozhodně to nebyla žádná nuda. Dukla doma přivítala Flídek Místek a po 40 minutách bylo skóre 3-3. No a protože se nerozhodlo ani ve třetí třetině, šlo se do prodloužení. No a tam to netrvalo dlouho a už po 20 vteřinách rozhodl Jan Strejček a Dukla tak vyhrála 4-3 po prodloužení. Takže první dva body jsou doma, dneska čeká Duklu druhé kolo v Táboře. Začíná se v 17 hodin a my to budeme zaručeně sledovat. No a ve stejný čas nastoupí Horácká Slavia Třebíč ve Vsetíně. Takže dnešek večer je plný hokeje. No a pokud byste vysočinské týmy chtěli vidět v akci přímo tady u nás doma, tak nemusíte čekat dlouho, protože třetí kolo Maxaligy se zítra hraje od 15 hodin v Třebíči a v 17.30 se taky první boli vhodí v Horácké multifunkční aréně tady v Jihlavě. Takže ideální plán na neděli. No a ideální plán na sobotu je poslouchat odpolední vysílání Hit Rádia Vysočina, protože to je plné skvělé muziky. A teď už je zpěváka Sebastiana. No hold, některé věci mají rup i líc, tak určitě nadále te poslouchejte Hit Rádio Vysočina.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme

0: Disturb na vlnách Hitradia Vysočina v 16 hodin 38 minut. Super sobotní odpoledne vám přeje Tomáš Digrin a doufám, že tu krásnou sobotu mají i naše oslavenkyně dneska. A to jsou všechny Marie, Marušky a taky Marunky. Máme jich na Vysočině více než 22 tisíc, tak to je slušný počet a jméno Marie je totiž pátý nejpoužívanější ženské jméno v České republice. Takže všem Mariím všechno nejlepší k vašemu svátku. No a já bych si dneska dovolil jedno soukromé přání. Všechno nejlepší naší dítě k narozeninám, která slaví přímo dnes. Posílám pozdravy do Hruškových dvorů a těším se, až ho tam společně po vysílání oslavíme. Za chvilku pro vás, dámy, máme zpěvačku Siu. A taky Gimme Love. Tak doufám, že si to užijete a pěkně ty svátky a narozeniny oslavíte u dalších hitů Hitradia Vysočina.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za dvacku. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio, začíná v 16 hodin a taky skoro 52 minut Skygo a jeho Firestone. Pohodovou sobotu přeje Tomáš. No a když už jsme zkoukli ten hokej v této hodině, tak mrkneme i na fotbal, jak se hrálo. Ze mě prostě hol bude brzy asi sportovní komentátor. FC Vysočina včera zvládla parádně zápas v Ústí nad Labem. Jihlava tam vyhrála 2-1 a připravila domácím jejich vůbec první porážku v letošní sezóně. Ústí sice v jednu chvíli dokázalo vyrovnat, ale ještě před přestávkou Jihlava rozhodla a do konce zápasu už gol. Ústí sice v jednu chvíli dokázalo vyrovnat, ale ještě před přestávkou Jihlava rozhodla a do konce zápasu už gol nepadl. FC Vysočina má tak po

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, aktuálně minutu před 17. hodinou, jezdíte bez nehod a problémů. Pokud při vaší cestě potkáte nějaké komplikace, tak informujte i ostatní řidiče. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
2: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
3: On air,
4: online
3: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
5: 17 hodin krátké zprávy, Veronika Burdík. Vyděšený muž na Vysočině tvrdil, že našel v lese tělo. Případ měl ale šťastnou dohru. Přivolaní kriminalisté zjistili, že se jedná o figurínu. Na první pohled však připomínala skutečné ženské tělo bez hlavy. Policisté tak chtějí uklidnit houbaře, že jim v dané oblasti nehrozí žádné nebezpečí. Produkce medu bude určitě aspoň o desetinu nižší. Kvůli vedru včely moc nelétaly pro nektar, ale mířily spíš za vodou. Snůška proto podle včelařů vázla. Kromě počasí je problémem i chemie na polích nebo stále se zkracující včelařské sezóny. Lady Gaga se stala mámou. Zpěvačku vyfotili s miminkem při procházce v Severní Karolíně. Jméno ani pohlaví zatím neupřesnila. Spekuluje se, jestli dítě neodnosila náhradní matka. Na zpěvačce totiž těhotenství nebylo vůbec znát. A je před námi ženské finále tenisového US Open. O titul se utkají světová jednička běloruská Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která ji bez ohledu na výsledek zápasu v pondělí v čele žebříčku vystřídá. Utkání má začít v 10 večer.
6: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
0: Večeru by se na Vysočině mohla objevit drobná přehánka, někde by teploty se mohly dostat i na 22 stupňů, minima pak klesnou na 11 až 8 stupňů a bude většinou polojasno v noci. V neděli pak počítejte po ránu polojasno s možností lokálních mlh a postupně během dne bude přibývat oblačnost až na zataženo a k tomu se přidají případně přehánky anebo déšť. Teploty 19 až 22 stupňů.
3: Hit Radio Vysočina.
0: Mirai, Lené, Marlina nebo Kelvin Harris a Rihanna, taková je hudební nabídka po 17. hodině. Tak hezký podvečer u Hit Rádia Vysočina.

0: Tak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posluchačka Pavlína má za sebou opravdu povedený čtvrtek, ráno jsme jí totiž u dveří zazvonili právě my a místo klasického dobrý den, jak se máte, jsme jí předali 7000 korun. No a podobné překvapení může čekat už pondělí ráno někoho dalšího z vás registrovaných. Jak jsem říkal, stačí být registrovaný naší soutěži, kdo pak to zvoní na webu Hitrádia Vysočina a poslouchat snídaní šampionů s Michalem a Jasmin, protože každé všední ráno 7 hodin a 10 minut u někoho opravdu zazvoníme. V pondělí ráno totiž rozdáváme dalších 6000 korun a tentokrát můžete být na řadě třeba právě vy. No a pozor, 25. září přijde velké finále, ve kterém bude ve hře pořádný balík. 50 000 korun. Takže nejen to pondělí, ale každý den, všední den, mějte uši nastražené. Co když Hitrádio Vysočina zazvoní právě u vás?
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

Robin Schulz a taky Fast Boy na Hitrádiu Vysočina v hitu Million Good Reasons zpívali o milionu dobrých důvodů a já doufám, že teď pro vás budu mít milion dobrých důvodů, abych vám řekl krásná skóre našich vysočinských hokejových týmů, kteří hrají mimo své stadiony. Horáckou Slávy Třebíč hoští Vsetín a tam je momentálně stav v první třetině 1-0 pro Vsetín a Dukla Jihlava momentálně hraje v Táboře a tam je stav 1-0 pro Duklu. Takže držíme obou našim týmům z Vysočiny pěsty, ať je výsledek více než kladný a je potřeba do té tabulky samozřejmě body připsat. Za chvilku další hity Macklemore, Mirai a nebo Lené Marlin. Tak skvělou sobotu přeji všem, co nás posloucháte.

0: Cyonů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
0: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
4: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
4: Café.gusto.cz.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Miraj, ukončili první půl hodinu po 17. hodině, máme přesně půl šesté na Hit Radio Vysočino. Vysočina dohrálo jejich Summer Love, které nám určitě vrací vzpomínky na to pomaly končící léto, no ale se začínající podzimem taky přichází další disciplína, kterou máme rádi, a to je houpaření. No a jestli se dneska vyrazili do lesa na Vysočině, tak možná potkáváte víc houpařů než hub. Všude po lese samé hlasy, říkáte si, tady určitě už někdo byl a zase tady bude prd. No v českých lesích si přitom pro vlastní potřebu můžeme houby normálně nazbírat, jen ani houpaření nemá úplně pravidla bez hranic, třeba autem po lesní cestě jen tak projet nemůžete, a pozor taky na chráněné druhy hub. Těch je u nás skoro 50 a některé opravdu do košíku nepatří. Takže pokud zítra vyrážíte někam do lesu, tady u nás na Vysočině, tak vám všem přeju pořádný úlovek, já se taky chystám, ale nevím, jestli zítra, možná v týdnu. A hlavně, ať přesně taky víte, co jste si přinesli domů, jo. Protože najít houbu je jedna věc, poznat ji, to už je zase věc úplně jiná. A pokud už teda nevíte, co jste nazbírali, zkuste nějakého mykologa, anebo třeba aplikaci v mobilu. No a co není zakázané, je hudba v našem éteru, která je pro všechny, tak si ji užijte, a myslím tím zpěvačku Avril Lavigne. Hezké pozdní sobotní odpoledne s Hit Rádiem Vysočina.

Jonas Blue a taky Jack v hitu Rise v sobotu odpoledne 12. září na Hit Radio Vysočina do 18. hodiny s vámi Tomáš Digrin. Přeji do celé Vysočiny super podvečer. No a teďka půjdeme zase na chvilku na Čumendu do online hokejového zpravodajství, protože držíme palce hokejistům z Vysočiny. No a po první třetině mají obě dvě utkání a stav se změnil pouze v Táboře, kde hraje Dukla Jihlava. V 17. minutě domácí tým vyrovnal stav 1-1. No a Horácká Slavia Třebíč prozatím ve Vsetíně prohrává 1-0. Oba dva zápasy čekají ještě dvě třetiny a my doufáme, že na Vysočinu poputují další body do tabulky Maxaligy. A samozřejmě držíme pěsti a posíláme mnoho sil v další muzice.

0: Přidá se taky Rehab a jeho pecka In My Head. Despacito. No a do třetice taky Luis Fonsi a Daddy Yankee a jejich Despacito. Taková je hudební nabídka Hit Rádia Vysočina. Takhle v podvečer, v sobotu. Tak užívejte.
1: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. guest@stavby.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy, i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
5: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

nás připravili na ten nadcházející večer Féteru Hit Rádia Vysočina. Ať už třeba vyrážíte někam na nějakou party, anebo třeba budete jen tak relaxovat doma, i to je samozřejmě dobrý plán, tak vám přeju, ať je ten dnešní večer podle vašich představ a užijete si ho. A já se tentokrát budu těšit až v říjnu, a to doufám, že už bude vše na Vysočině zářit těma podzimníma barvama. Tak krásný zbytek soboty, hezkou neděli přeje Tomáš Digrin a užívejte další hity, které jsou pro vás připravený na celou noc. A poslouchejte Hit Rádio Vysočina. Tak ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už to

0: letech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy na Veronika Burdík. Kybernetické podvody sírí. Podvodníci se letos pokusili připravit klienty bank o více než 10 miliard korun. Pomáhá jim v tom AI. Jak píše deník N, počet útoků oproti loňsku vzrostl o pětinu. Česká bankovní asociace varuje, že podvody jsou čím dál propracovanější. Hurikánová sezóna v Atlantiku je letos zatím rekordně slabá. Ani v době jejího obvyklého vrcholu se nevytvořil jediný hurikán a čekání na první je nejdelší za dobu satelitního pozorování. Výraznou roli hraje mimořádně silné El Niño, které tu podmínky pro rozvoj tropických systémů tlumí. Píšou o tom novinky.cz. Teprve 9letý chlapec z Říma spolu se svým otcem zdolal Mont Blanc. Podle rodičů se tak Lélio stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší horu Evropy dokázal dostat vlastními silami. Jeho otec je zkušený horolezec. A ještě počasí. Zítra bude převážně zataženo. Ráno a dopoledne čekáme zejména na východě Moravy a ve Slezsku ještě zmenšenou oblačnost a ojediněle i mlhy. Během dne se v Čechách přidá občasný déšť. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne.
10: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
7: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Chata v Rokytnici na Přerovsku za 3 250 000, zahrada v Horních Kozolupech na Tachovsku za 1 540 000, rodinný dům v Bílém Kostele nad Nisou na Liberecku za 3 200 000, rodinný dům ve Smržovce v Libereckém kraji za 15 950 000 a rodinný dům v Pardubicích na Zeleném předměstí za 8 990 000 korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Přichází nová kapitola.
4: Již brzy vás Oáza klidu i Oáza fyzio přivítají v nových prostorách Viva Centra na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
3: V září se Oáza fyzio změní na rehabilitační centrum s prvotřídní péčí a moderním přístrojovým vybavením.
4: A Oáza klidu thajské masáže vás přivítají v krásných prostorách, kde vaše tělo i mysl přivedeme do stavu dokonalé relaxace již v říjnu.
3: Přijďte zpomalit, čerpat novou energii a objevte nové prostory Oázy.
4: Nově ve Viva Centru.
5: Další domácí utkání Maxa Ligy odehraje Dukla Jihlava proti Slavii Praha. Vstupenky zakoupíte na www.hcdukla.cz. Přijďte Duklu podpořit zítra od 17:30 do Horácké multifunkční arény.

0: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
3: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
6: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
7: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
0: Hit Rádio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Hit Radio.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
3: Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.

0: ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví.
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci.
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví.
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix. CZ.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: Hit Rádio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Česko. Republiku.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby Velké Meziříčí. Dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest.stavby.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek. Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu.

0: mojekrono.cz. Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili,

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
3: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
2: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
3: Café.gusto.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Dotace z Fatre jsou zpět.
6: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
5: Přesně tak, a to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
6: Ti, co sousedům staví novostavbu.
5: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy,

0: dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
1: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
3: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
2: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
3: Café-gusto.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

přesné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat. Dotyk šeří.